Le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam, ktero kol dobim, me kmal pusti.